Bolí jí noží, noží, nožičky, mý drahý, tydli, tydli, tydličky. Bolí jí noží, noží, nožičky, mý